vítr z jihu. Čekej, což pak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou. Což pak nevidíš,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Čekal jsem hojnost a úrodné roky, přátelský vzduch a vodu z křišťálu, malebnou krajinu s horskými oky, jejich

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu, a kdo z vás po noci

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.
1: Kdyby tady byl

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou

se světlem. V životě notový osnovy někdy si propletem.

zavířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho, ten kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Hucelský šíp najmout dá. Jo, ho, ho.

jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom smíší, kde najmout dá. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom smíší, kde najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

stačí jen proletět klíčovou dírkou a škrtnout v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře, na stropě začnou souhvězdí hořet.

splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu visí hrozny karamelu, do nebe, které nikdy nezastalo.

a kde se ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící cít.

vážně brát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzlo.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Světlo v sále zhasíná, končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá, tak naschledanou. Jen tam dole v baru slziček pár uroní, malý klaun rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

jistě za svoji jistotu. Přál jsem si potkat tebe, i když to vonilo čistotou. Zůstal jsem v boji sám.

souvislost. Na cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí, a tak jsme plamínek sfoukli.

svou hlavu v davu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale

ohněmo, břicho si plní, ten bere všechno, tomu je s nás, ten bere všechno, tomu je s nás. Na cestě za svojí jistotou přál jsem si potkat tebe, i když to vonělo čistotou, zůstal jsem v boji sám. Žádný kontakt, žádná pomoc.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

řezanej. Těsně po čtyřicítce já vidím život prostince. Možná, že je to studna a tak se držím hostince. A líbí se mi u dna tráva postmoderna. Tra la la la la la.

oči svíce. Jak spánek z makovice, jsou prý břišní tanečnice.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Hudba hory přenáší.

poručík, pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit stát, raz, dva, tři, pozor, pohov, šluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

Pozvala jsi mě do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prak vedence růže uvadla a tvoje tvář do nicoty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička, mažoretka v piškotech a lodičkách. A já týpek, co tě vždycky pobavil. Sorry, že jsem se tolik let nestavil. Co se bude dít? Máš nějaký plán? Každej se bojí, každej je sám. Chtěla jsi něco, co ti nikdy nemůžu dát. Mohli jsme to předstírat, nebo si na to hrát.

hledáčku herních magnátů a social kartelů. Facebook tě nemohl připravit na reálný set. Vyjasli ti oči a zešedla ti pleť. Co se bude dít? Máš nějaký plán? Každej se bojí, každej je sám.

chvilku už jsem přestal věřit na divy, ale teď se divím tomu, jak se rychle blíží zem. A nikdo už mi za chvíli snad řekne, proč tu jsem. Otevřou se dveře a v nich bude stát Buddha nebo Kohen nebo Viktor Frankl snad. A můj učitel Kurt řekne, chlapče, strápení mi šluz. Věčnost to je kytara a 12 taktů blues. To se bude dít, celkem fajn plán. Každý se bojí.

dneska viděl a v jakým jsem měl fáru. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi,

a přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám,

Přesto, že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

tvé. A když ne, nedá se svítit. A když jo, chtěl bych to cítit. Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku zazebe. Šlo jenom o to, abych se dostal do nebe. Tak poraďte mi dobrý skutek a nemyslím jen na sebe. Vždyť, co je dobrý pro mě, co

dívám se Pánu Bohu do oken. Jsem pěkně drzej, vzdychám. Máš se asi nazdař Bůh a promiň, že ti tykám. Sedíš se tam jako monarcha, občas uděluješ Oskárka. Za ty naše běžní trampoty já je mám. A co ty? Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku za sebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Řemeslo zlý a starý máma. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

0: krátce po 7. hodině raní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

knížku na onom světě. Jsou tam ti skřídly hambatí. Napiš mi, prosím tě, vzkaz v jedné větě, jak se tam bydlí a čím platí. Jak je to, Františku, tam na věčnosti? Hrajou tam kvíni či šalmaje? Kdy se tam hoduje a kdy se pustí? A jak je to daleko?

Jak je to, Františku, na druhém břehu? A co ten převozník tam na voru? Zbývá tu ještě pár slok do příběhu. A ty už jsi odešel.

přes moře jak ptáci, v konci cesty tmavnou, po kapkách se ztrácí. A kde je cíl? Za vlnou na moři, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl? Sedmero pohoří,

pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moře, to jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví. A kde je cíl za vlnou

kamera nezazněla. Zpívám jí nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

to zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já, hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líbneš já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr Plachet, Rádio Folk.

Nenasytnost a pradávný strach z hladu. Na stěně Altamiry, na dálničních grafitech. Cesta beze slova, básně bez výkladu. Útes, pod který potápí se na nádech. Ona řekla,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s námi nebaví.

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět

ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu, tu nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát.

cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, vždyť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Silnice jsou vlhký krámy, já vzpomínám na tvý oči, Helen. Na chléb s máslem bílou kávu, tělo hebký jako trávu, Helen. Udejchanej polibek, se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku

Silnice jsou vlhký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár dní snad

klesna vydájek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen

Pětile nebývalého druhu, když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

robí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plý, ale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo, vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

Ček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli a lidé přejou si šťastný, šťastný, šťastný a veselý.

Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozední.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stále.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník 2denního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Dou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

na milion procent. Někam ztratí se klid, Marie zčervená.

rejži a přesolí čaj. Kdo sůl nechá v posledním kempu, kdo raj změní v peklo a peklo zas v raj. Kdo zná všechny písničky trampů. Kdo přední štěstí jako bedi hrob, kdo sladce nečetá hned přískal. A koho bys roztrcha praštil a

Co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

tu bačku.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce houzou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.
1: Neviděli jste tady moje.

0: Jeden.
1: Před malou chvíli bylo 11.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

co jsem z domova. Už roky nikdo tady na vlak nečeká. Říkal jsem, že se sem už víckrát nikdy nevrátím.

Bavili se dva kopáči o polední pauze. Jaká škoda, že prej u nás není právo stávky. Po třech rumech napadlo pak Kolomana Krause, jak bej doma a přitom brát nemocenský dávky. Ty mi to do na záchodě levou ruku zlámeš, tím pádem jsem z práce aspoň na šest neděl venku. Následuj mě, kamaráde, do díla se dáme, za chvíli už od doktora chci mít neschopenku. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Na klózetu kleknul si Kraus k záchodové míse, ruku přes ní položil a naplánoval akci. Na prkínko, že zas pevně Tonda postaví se, na ruku mu šlápne a hned bude po atrakci. Rozkročený na prkínku Tonda nohu zvednul, pro zvýšení stability chyt se splachovadla. Klečící Kraus po nu chvíli však poněkud zblednul, v představě té bolesti mu brada dolů spadla. Končetina rupne, když se na ní dupne, kostička křupne. Tak se stalo, že když

0: se vyvinula divně. Tonda dupnul do prázdna, zapadl do záchodu. Kotník se mu zašprajcoval do odpadu mísy. Jak se držel z plachovadla, ještě na sebe splák vodu. S dvojnásobnou zlomeninou ho pak doktor křísil.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!
3: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

baroni práší. Pojď už spát, přestaň do vzduchu střílet, pojď už spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít, protože kdo uteče, ten

spát, noc bude tvůj štít, pojď už spát. Jinak tě spolkne chvíle, chvíle zlá, kdy se budeš do hlavy bít.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochoří, s kytarou v ruce si šlapem cestou stále dál.

noci set. Poslouchal peřeje a vážný řečivet. S rybářem ve tmě já neviděl z něj víc.

někdo věří snům. Já zase denně v duchu odrážím svůj člun a pluju někam, kde mi bylo líp. Poklidná řeka, daleko, daleko od moře chyb.

zemi znoj. Nad Kšticí se nese píseň ptačí, ku předu pudí teskný nepokoj, hle tri tramků tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón, v šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kun.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jsme divní ptáci, co si dělají starost.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní. Rozlepíš obálku, dopis už na dálku, inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se, jak

nemůžem se rovnat s počítačem. Jenom si tak v koutku tiše pláčem. Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní.

0: Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily. Rozpily.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

cíni podal mi deštník a pláž a láhe vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl se do uličku,

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pevninu nevidím, hvězdy mám na blízku. S Bohem má kameji na zlatém řetízku.

Jestli jsme ztratili se, můžem se najít zase. Když cestou nezemřeme, prostě se rozhodneme. Když cestou nezemřeme,

co život mohou protkat jako nit. Kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postižení dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví, jako náhoda a nebo sázka, se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje nic. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí.

popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla anděl.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ránu nehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bej. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli.

vždy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy nevěděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Baví mě večery, kdy vedle tebe usínám. Baví mě, když říkáš to, co jsem sám chtěl říct. Baví mě, jak máš ráda, když tě pevně objímám. Baví mě pocit, že

0: Vyskočila z lesa, vyskočila laň.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

bavit s tou polednicí, vždyť víš, že má kočičí oči. Má z tebe strach, navíc koledníci svou řechtačkou zbláznění točí. Utichne jek, po ní slehne se zem, už zas budeš obědvat slzy. Stačí se obléct a vrátit se sem, s klekánicí setkáš se brzy.

varuje tiše, že město má práh, kde vítr se v kopřivách kývá. Večer se promění v dojemný kýč, když plující tmou svítí břízy. Bledule ženou tvé démony pryč, zpět v obrazech na stěnách mizí.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

dlaní. Potají se tě dotýkám, když tu tak ležíš.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

0: je krátce po 16. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Krávy, pasolianko krávy, akačenka pávy, Janoškova kráva, zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemysli, má milá, že je to dobrota. Už Janíčka vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mňa hrkaju poutečka po zemi.

0: této země.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!
3: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Jo, v restauraci u Vávru, tam se točí Gambrinus. Otevře se v 9 ráno, o půlnoci šluz. Z přeletů všech fernetů jsme dobře v komatu. A servírka Mariša nám sečte útratu. Než spočítám drobné na dýško, dám si ještě jednu kávu, Mariško. Šálek voní podivně, jak u

Na ulici venku nejhorší je první krok. Výdech, nádech cítíš v zádech, kyslíkový šok. Je půl druhé na orloji, a co tu budem stát? Mariša nás otrávila,

Takže ahoj zítra, ráda vás opět uvidím. A zase si můžete dát těch svých pět. Jasně, no moc se necůl.

ticho v mlze chrastí klíči. Voda padá do jehličí. Starou nocí

každý ráno z bílých voliér. Vylétají ptáci, nesou příslib slunce na sever. A večer se pak vrací.

karty si hrají a límečky dřou, vy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod, každej pes jiná ves.

batohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

smutně je. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal svatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.
1: Kdyby tady

že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku spí.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš, jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají.

Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikovaný a už mě hrkají poutečka po zemi.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Začíná léto a třešně zrajou

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: Řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvíte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Víví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Víví, pane, tu máte něco jiného, než máte.

je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak to...

jaro obrací, voňavý stránky hledání. Sen se nevrací, noci se mění.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
3: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Zatažený závěsy, za nima ty jsi.

žena, co už má život svůj. Jsem tvoje máma, ty moje dcera.

ti křídla a říct: jsem tvoje máma, ty moje dcera.

jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu ji neprodá.

za škopky utratí. Pod palmou v houpací síti si popijím drink. Holky jsou nahoře, ve splavkama mávají. Na radiových vlnách si tunile brouká stink.

balls, k tomu dvě zelený kivy. Bermudy odložím, je zase mokrej jak myš. Tropický podnebí udělá s playboyem divy. I love you my baby, I love you summer and beach. Zvratka se vzteká, oči se pomalu kríží. Písek je prohřátej, den zvolna ubíhá. Posvačím zmrzlinu, začne mě loupat v kříži. Léto je nejlepší, co mě teď.

tělo, půjdu si do sprchy smít. Teplota stoupá, lidi si kupujou tykve. Červený melouny, nejlepší veget, co znám. Horko mě poráží, mám snad jen 50 IQ. Že už nemůžu na nohy, nic pro mě neznamená.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když mlak večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Přijde kontrola, ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí

než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce

znovu, hymy pod nimi jak živému rohu. Pohřbený zaživa se suchými slovy, co pak se tohle dělo i Lotremontovi. Jak se osvobodit od trýzně a žalu, výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovi, co pak se tohle dělo i Schubertovi. Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmý, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš vzývat. Zoufalství toužím vydat alespoň chrop

pochyb, můj milý pane, že jsme tvé děti. I kdyby ta pravda nade vším se skvěla, nevím, zda i já vždycky a zcela. Ale u nás ve městě přežije spíš, kdo neví, než ten, kdo ví. Co pak se tohle dělo i v asi

mém věku už ti všichni byli mrtví, sežehlí talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí, nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat k dobré.

dnech, kdy krajem projížděl s hladem a žízní a lidem projevil se v osudech, je prý z těch, co kolem krouží, co slovem prolomí i mocný val a tenkrát v rozběsněné bouři.

půjdeš za sodům dál a zapomeneš, že jsi tu byl. Že k oslavě života číši jsi pozvedal a chuť života velebil. A toho následného rána se ten stařík prostě

Když probudil se, šel zase o dům dál. Já nezapomněl, že tu dnes byl, že k oslavě života číši pozvedal a chuť

zářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udělal.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky a já dole

podle ní bral. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním.

0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Ne Starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl Starožitníko Vetešníko mastičkářem.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strč mě, a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt. A James Kusrin dal svou lulku a pliv Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulat, že smírně skončil spor. Své

Když ráno pak každý k své lodi se hoši vraceli, vše bzučí si, kudy jen chodí ten zpěv, co slyšeli. Ta píseň pak letěla světem od Friska do Číny, jí tátové zpívali dětem.

0: na nebi
1: už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

potom dáme se do tance. Tančí se tradičně kavota na konci života, na konci tohohle plesu. Promiňte, že vám šlapu na nohu, já za to nemohu, já tady vlastně ani nejsu. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita.

Kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

mě do nich vtahuješ bez ptání. Měla bych odejít, když jsem otvírala dveře, kdy všechno si neřekla.

stranu víš, všechny nějak přesvědčíš, jak hluboko pod kůží tě mám, v tom zvláštním násilí jsi sám, možná tím všechno je.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutku mustý řek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

udejchanej polibek, se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku zachutnají solí.

Silnice jsou vlhký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár dní snad nezbuří se svět. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár dní snad nezbuří se svět.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Dneska mám chuť uzamknout dveře na kliku, sednout si do knajpy s partou zedníků.

na kontinent, abych mohl jí říct, Ježíš, co jsem to chtěl, Bože dobře to ví, protože nemě tam, abych mohl jí říct. Lady si má. Za dlouhých večerů v parku čekám, zvedám telefon, halo, kdo je to tam? No tak jak se máš, no to je ona, tak už můžu jí říct.

Že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

Tamhle klečí Pokorný, vzadu leží Líný a taky ten, co pro svou práci žil. Tam rozdává Štědrý, tam krade Lakomý, za námi je Střídmý, do očí směje se mu přežraný. Pak ti, co šíří nenávist a ti, co šíří mír, ti, co přejí všechno nejlepší a ti, co jen závidí. Věrní a taky nevěrní, všichni tu místo mají, tak tohle je ten hotel.

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jak

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!
0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Přiláhat ke světu jak letní šaty z těžklé deště, mám vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Nést si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si si na něj neštěk. Všechno to chtít, obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít, obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvní místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postel. Vylíza zrce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít, obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít, obejmout, obřezat, otevřít.

Trhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře. A tak málo na to se dbá, aby bylo lépe těm, co je hůře, a tak ani těm není lépe, co je dobře. Těm, co je dobře, bylo by lépe, bylo-li by lépe těm, co je hůře, což ale nejde, aniž by těm, co je dobře, bylo hůře.

Měsíc je bledej a už je cítit ránem. Bojím se, bojím, že ho to zabije.

plavoucí oči, má ucouraný šaty. Kouše si nechty, až je nohama. Mrzu tě kňoura, smrká mi do kravaty. Fakticky nevím, nevím, nevím, co furt ta holka má. Že prej se se mnou žije hůř než v lochu.

že tě nemám rád. S tím se nedá nic dělat, jednou seš moje můza. No tak mi dej pusu na upocenou pleš. Moc mi to nejde a plánu mám až růza. Nemůžu přestat, než ty si vzpomeneš. Koupím ti ruma a u Vietnamců džíny, anebo co? A taky věnec, co někde ztratila jsi. No a až to skončí, pojedem na prázdniny, kam budeš přát si. No, třeba na

celý noci psát. Že ty by si ráda se mnou večer vlezla do kutlochu, tak jako jiný muzy, a že jako já tě budu mít

Ještě chci napsat, jak voní pivní pěna. V srpnovém hicu a pod nálety včel. Jak svádí prázdno, který obklopuje žena, a jak mý přítel, který už odešel. Jak bolí zrada a jak někdy chutná. A jak se píseň z prázdnoty vynoří.

Noci psát. Jsi přece můza, sakra, tak mi pomoz trochu, jenom pár blbých roků krásných, pár stovek dlouhých nocí, pár divných blues. A pak tě nechám spát.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, Eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to bičovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždě ti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

už trvá má poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí. Rychlostí divokých koní, co zbožňují cmal.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

neboj, já nic neudělám. Já jsem jenom pivovarský chasník, válím tady za rohem pivováře sulím. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hudlana. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B, vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku, nebo

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když to máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen. O tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem,

vítězem, my to spolu dotáhnem. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut

kolik se nás skrývá v lidských sítích uvězněných, přesvědčených, že za zdí už nic není.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

škrtnout v pokoji poslední sirkou. Hned se tu vlní v kobereci moře. Na stropě začnou souhvězdí hořet.

splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu věcí hrozny karamelu, do nebe, které nikdy nezastalo.

a kde si ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

ještě ne, já ještě ne. Mám srdce z písku, oči z vody, jazyk strní.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer

zbouzeni, jsem v sobě zablouzen, jak v zrcadlové síni. Uvařil jsem si čaj, je dlouho po půlnoci a srkám přes okraj. Jsem doktor po nemoci, na očích balvany a v hlavě zvony zvoní, když klečím u vany.

jsem si čaj, dneska v noci už třetí, zas další první.

představivost bájí, projíždím s tebou ráj a názory už zrají, hrajem si na

jsem si čaj. Je něco po půl páté. Bezchybná božská stáj už vysílá své svaté. Na prvních paprscích sedlají černí

Uvařil jsem si čaj a rozlil do dvou šálků. Ty šálky, ač je máj, si vyhlásili válku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník 2denního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: v noci ve starodávném hradu, není tam klidný spaní, chodí tam bílá paní, praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu, srdce mi podivně klepe, tuším tady záhadu, boty tupou po schodech, do mě straší duch.
1: A náhle, táhle začne pištět prask
0: a zbyl po něm puch.

tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

0: Jura.
1: Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy.

kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba. Ho!

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

byla si ze starého posedu ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu se ptal, kam tě asi pojď.

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si svolává dole děti k obědu.

nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

0: skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Sedět.